0: Mars leaving.
1: Speedbird 239, Shaman Control with AQ, identifies continue to Biltol.
0: Speedbird 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215. 215